Václav Snítil a Josef Hála zahrali serenádu G-dur, prvé číslo zo 17. opusu Jaroslava Kociána. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

Vypočuli ste si reprízu prvej časti rozhlasovej hry Petra Gregora, napísanej na motívy rovnomenného románu Žila Verna Deti kapitána Granta. Preklad Teofil Ušak. Dramaturgia Julius Gajdoš. Hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná. Zvuk Alojz Janeček, Peter Štolc a Ondrej Purdeš. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Vladimír Durdík, Viera Richterová, Vladimír Minarovič, Juraj Predmerský, Michal Michna, Michaela Materáková, Emil Horvát, Ján Mistrík, Gustáv Legeň, Ján Valentík, Ivan Laca, Dušan Kaprálik, Bronislav Kryžan, Oldo Zemánek a Soňa Ulická. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1990.